povídáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvyknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.